0: Italský soubor historických nástrojů Zefiro hrál trio pro dva hoboje a anglický roh C-dur opus 87. Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice pokračuje program, který připravil Rafael Brom hudbou Georga Friedricha Händla. Bude to Concerto Grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo A-dur, 11. z cyklu 12 Concerti Grossi, číslo 329 v katalogu Händlových skladeb. Hraje soubor i muziči Di Roma.

Koncerto grosso pro smyčcový orchestr a basso continuo A dur 11. z cyklu 12 koncerty grossi od Georga Friedricha Händla číslo 329 v katalogu jeho skladeb hrál soubor i muziči di Roma. A následuje kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechel 285 B. Hrají Karol Vincent, flétna a členové Emersonova smyčcového kvarteta.

To byl kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 285 B. Hráli Karol Vincent, flétna, a členové Emersonova smyčcového kvarteta. A program pokračuje koncertem pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll, opus 21. Friderika Chopina. Hrají Christian Zimmermann a Polský festivalový orchestr pod vedením solisty.

Christian Zimmermann, klavír, a polský festivalový orchestr pod vedením solisty hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-moll opus 21. Friderika Chopina. Z dochovaných partitur německého skladatele a loutnisty Silvia Leopolda Weisse nahrál sonátu A-moll s podtitulem La Fidèle, nevěrník, loutnista Eugen Müller-Dombois.

To byla sonáta a-mol s podtitulem La Fidèle, nevěrník, od skladatele a loutnisty Silvia Leopolda Weisse. Na loutnu hrál Eugen Miller Dombois.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Improvizace je hraní z patra. Klavírista nebo třeba varhaník usedne k nástroji, aby si zahrál pro potěšení, nebo má-li tu odvahu i pro posluchače. A hraje něco, co ještě nikdo nehrál, co nikde nestojí v notách. Hraje, co mu v tu chvíli napadne. Ve skutečnosti je to ovšem tak, že ty nápady nedostává jeho mozek, nýbrž jeho prsty a ve varhaníkově případě i nohy. Hudebník nemá v hlavě žádný plán, nýbrž pokládá ruce na klávesy, sám zvědav, jak to dopadne. Prsty se rozběhnou, něco zahrají, ozve se kousek melodie či sled akordů. Hráč si uvědomí, že je to docela slušný nápad, takže ho nějak rozvede, ale mezi tím už se končetiny dostaly zas někam jinam. Prsty jsou pořád napřed, ale tvůrčí duch je jim v patách.

Improvizace je tedy hra a je dílem náhody i vůle, obratnosti i rizika. A samozřejmě i zde se projeví talent a jsou i improvizátoři geniální. Říká se to o Kateu Jarrettovi, jehož klavírní improvizaci jsme před chvílí slyšeli, a zcela nepochybné to bylo u Johanna Sebastiana Bacha. Proslulá je historka, podle níž sám král Fridrich II. Zahrál Bachovi téma a uložil mu, aby na ně zaimprovizoval fugu. Bach ji skvěle vystřihnul, ale král se nespokojil s tříhlasou fugou a vyžádal si fugu šestihlasou. A tady musel i Bach kapitulovat. Téma, které král Bachovi zadal, je pro fugové zpracování extrémně nevhodné. Je příliš dlouhé, rytmicky nevýrazné a příliš chromatické. Na ně se tak komplikovaná forma prostě zaimprovizovat nedala. A král to samozřejmě věděl. Existuje dokonce teorie, že je vymyslel jeden z Bachových synů a podstrčil je králi, aby se nebohému tatínkovi pomstil. Autentický záznam Bachovy improvizace tříhlasé fugy samozřejmě nemáme, ale v Bachově rozsáhlém díle nazvaném Hudební obětina je tato fuga zapsána a lze předpokládat, že se od té improvizované příliš neliší. Snad jen tím, že Bach ji pravděpodobně improvizoval na čembalo, když to my si poslechneme varhanní verzi.

Řekli jsme, že improvizace je hra. Každá hra má ovšem svá pravidla. Znamenají omezení, ale vtip hry je právě v tom rozvinout fantazii v těchto mezích. Král Fridrich II. Předepsal Bachovi pravidla dosti krutá. Zadal mu téma i formu a ještě ke všemu tu nejsložitější ze všech. Bach má ovšem své následovníky i v současnosti. Jedním z nich je i český varhaník Jaroslav Vodrážka. Varhaníci mají improvizaci přímo v popisu práce, ale improvizovat opravdové fugy, to si už dnes troufne málo kdo. Jaroslav Vodrážka má oproti Bachovi přeci jen několik výhod. Nežije ve feudalismu, ale v demokracii, kde mu žádný král nemůže nic udělat, a navíc si téma ke svým improvizacím vybírá sám. Poslechněme si improvizovanou fugu na téma našeho starého dobrého známého Jana Dismase Zelenky.

Improvizovat tak komplikovanou formu, jako je fuga, je nesmírně složité, ale skýtá to i jistou výhodu. Předem daná forma improvizátora hlídá, aby se příliš nerozpovídal, aby posluchače nezahltil beztvarou, nekonečnou hudební nudlí. Improvizace vždy k beztvarosti svádí. Není to skutečná kompozice, kde jsou pečlivě vyváženy detaily a celek má svou stavební logiku. Proto je improvizace ve vážné hudbě mnohem vzácnějším jevem než třeba v jazzu. Při poslechu jazzu nám tolik nevadí, když se solista pár minut takzvaně rozehrává, obzvlášť když nás pak odškodní překvapivým spontánním nápadem. Poslechněte si, jaké melodicky nádherně vymodelované solo zaimprovizoval v jedné skladbě současný jazzový saxofonový král Michael Brecker.

V jednom z minulých Dakáb jsme mluvili o kadenci jako o improvizovaném sólovém výstupu v instrumentálním koncertu. Později se i kadence začaly vypisovat do not, takže improvizace z vážné hudby na čas vymizela. Ale ve 20. století se zase vrátila v podobě takzvané aleatoriky. Alea znamenala ve starém Římě hrací kostku. A aleatorika je kompoziční způsob, který vnáší do hudby prvek náhody. Autor třeba určí každému hráči několik tónů, jejich přibližný rytmus a časový rozsah, kdy mohou v tomto omezení hrát cokoliv. Vzejde z toho docela přitažlivý chaos, cosi jako koberec utkaný z náhodně řazených barevných nití. A nejhezčí aleatorické koberce pocházejí z pera Poláka Witolda Lutoslavského.

Takže improvizace má v hudbě pořád své místo a našla je i v dětské hudební výchově. Karl Orff si všiml, že první dětský hudební projev je improvizace se vším, co k ní náleží. Dítě nezačne tím, že po matce opakuje písničku. Nýbrž vymýšlí si svou vlastní muziku, to je tluče vařečkou do hrnce a co si prospěvuje. Orff nahradil hrnec zvonkohrou, malým xylofonem, bubínkem, tedy něčím, co stojí mezi hračkou a hudebním nástrojem. Navíc lze z nástrojů odstranit ty tóny, které neladí, a ponechají se jen ty, které v libovolné kombinaci znějí libozvučně. Ať děcko ťukne kamkoliv, vždy se ozve pěkná muzika. To se mu to pak improvizuje.

V dnešním rozjímání jsme několikrát překročili hraniční čáru mezi světem vážné a jazzové hudby. Myslím, že bychom na závěr mohli dát slovo muži, který se v tomto pohraničí pohybuje téměř neustále, totiž Jiřímu Stivínovi. Jeho nahrávky Vivaldiho flétnových koncertů jsou všeobecně známé a mnohdy v nich nechybí ani improvizované kadence. Naše ukázka však bude pocházet ze Stivínovy jazzové desky nazvané Zvěrokruh. Jedna ze skladeb na ní se jmenuje Země a je to jakýsi obraz otáčejícího se vesmírného tělesa, jehož jedna polovina je renesanční a druhá jazzová. Je až neuvěřitelné, jak mají ty dva slohy k sobě blízko, a to přesto, že jeden je reprezentován důmyslně konstruovaným kánonem a druhý zcela svobodnou improvizací.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš For Unto Us A Child Is Born. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Schubertova píseň Pstruh se záhy po svém vydání stala tak populární a tak rychle se šířila měšťanskými i šlechtickými salony evropských velkoměst počátku 19. století, že si přímo vyžádala, aby se ten nápaditý a známý motiv ještě někde objevil. Schubert si s ním doslova pohrál a do svého klavírního kvintetu A-dur vetkl jako čtvrtou větu půvabné variace na D forelle, tedy pstruha. Tak se jimi potěšme, i my, v nahrávce Andráše Schiffa, Aloise Poše a členů Hagenova kvarteta.

Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furt Wengler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven v finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách plných nářků nad odchodem velkého vůdce byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Kapulety zahráli.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Klasika na dosah.
0: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází The Parley of Instruments.

I v naší době se tu a tam objeví renesanční osobnost, jíž se daří vše, nač sáhne, a ve všech oblastech, jimiž se zabývá, zaujme a těší posluchače, čtenáře nebo diváky. U nás byl jednou z takových osobností Ilja Hurník, všestranný skladatel, mimo jiné autor několika oper a kantát, vynikající klavírista, ctěný pedagog, zajímavý dramatik a spisovatel, autor povídek, rozhlasových her, známý popularizátor klasické hudby, který zemřel roku 2013 v požehnaném věku 90 let. My si připomeneme Hurníkovu koncertantní tvorbu koncertem pro hoboj, klavír a smyčce z roku 1954 v podání hoboisty Stanislava Duchoně, Českého komorního orchestru a Josefa Vlacha. Klavírní part hraje autor Ilja Hurník.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

0: Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích.
1: Jedno ze základních děl světové koncertní literatury, Fantastickou symfonii, zkomponoval Hector Berlioz v pouhých 27 letech. Touto první programní symfonií oficiálně otevřel cestu takzvanému novoromantismu. Každá část popisuje konkrétní dění, program ze života Umělcova, jak zní podtitul. Každou prochází idea fix, pevná myšlenka, vracející se motiv milované. Stejně jako v části Na plese, kde se potkávají v rytmu kouzelného valčíku. Hraje nám ho orchestr revoluční a romantický, diriguje John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Georg Friedrich Händel, tři sbory z druhého dílu oratoria Mesiáš. Hraje a zpívá Collegium Vocale a Collegium 1704, řídí Václav Lux.

Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regent chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Teď se přeneseme do Německa první půle 19. století. Dva výteční klarinetisté, otec a syn Bermanovi, se přátelili s rodinou Mendelssohnových. Samozřejmě sdíleli především stejnou vášeň pro hudbu, ale ještě pro něco. Bermanovi dělali vynikající knedlíky, které zejména Felix Mendelssohn miloval. Kolem Vánoc roku 1832 pak došlo k tomu, že si přátelé jaksi vyměnili své umy. Bermanovi připravili Mendelssohnovi skvostný kulinářský zážitek a on pak na oplátku pro otce a syna zkomponoval dva koncertní kusy pro klarinet, basetový roh a klavír. Ten druhý je v tónině D-moll a teď nám ho zahrají Petr Schmindl, Pierre Pichler a Madoka Inouye.

0: Poslouchali jsme koncertní skladbu pro klarinet, basetový roh a klavír Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotym. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňo v jeho čele.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie, první rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři.

Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta 8. patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň, když král nomád vyšel od krajiny.

Podle Šmídrova katalogu Bachových skladeb, který se používá po celém světě, známe bezmála 250 světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Víme ale, že nejméně stovka dalších se nedochovala, nebo z nich máme jen malé zlomky. Johann Sebastian Bach své kantáty komponoval po celý život. Nejstarší dochovaná pochází z roku 1707, kdy byl 22-letý Bach varhaníkem v Milhausenu. Psal je i ve Výmaru, v Ketenu, ale hlavně od roku 1723, kdy se stal kantorem u svatého Tomáše v Lipsku a komponování kantát bylo jeho služební povinností. Pro každou neděli církevního roku musel mít připravenou vhodnou skladbu. Kromě toho měl povinnost obsloužit i další události, jako byly významné svatby a pohřby, svěcení varhan, inaugurace nové městské rady a podobně. To tedy znamenalo, že ročně zkomponoval okolo 60 duchovních děl, tedy převážně kantát. Ty pak musel nastudovat a provést. Z dnešního pohledu takřka neuvěřitelné a o to obdivuhodnější. Toto jsou tóny kantáty Gleich wie der Regen und Schnee von Himmel fällt, jako déšť a sníh padající z nebe, z výmarského Bachova období, konkrétně z roku 1713, kdy bylo komornímu hudebníkovi výmarského vévody 28 let. Zvláštností kantáty je fakt, že vedle zpěváků v partituře nejsou housle, pouze 4 violy, violončelo, fagot a basso continuo. Hraje nám Akademia Byzantína.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofjeva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

Do roku 1875 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vysíláním stanice D-dur vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Těšme se společně na Mendelsonovu hudbu, na Martinu, Schumana, Rachmaninova, Ravela, Händla a také na dva autory starší české, dnes už skoro zapomenuté. Tím prvním je Karel Bendl, ve své době nejoblíbenější skladatel vedle Smetany a Dvořáka, dnes už autor téměř neznámý. Byl sbormistrem Hlaholu, také dirigentem prozatímního divadla a jeho hudba, jen v dobrém, se dá nazvat jako sentimentální a vlastenecký romantismus. Poslouchejme od Karla Bendla jihoslovanskou rapsodii, jak ji natočil Josef Blacký s plzeňským rozhlasovým orchestrem.

Plzeňský rozhlasový orchestr, řízený Josefem Blackým, nám zahrál Jihoslovanskou rapsodii od Karla Bendla. Čtvrtou ze tří desítek svých klavírních sonát, kterou teď uslyšíme, věnoval Ludwig van Beethoven v roce 1796 jedné ze svých studentek. Na kladívkový klavír, tedy historický nástroj, bude hrát přední slovenská interpretka Daniela Varínska.

Poslouchali jsme historický nástroj, kladívkový klavír, na který hrála Daniela Varínská, a sice Beethovenovu sonátu číslo 4 S dur. Druhým slibovaným skladatelem z 19. století, dnes již pozapomenutým, je teď Josef Richard Rozkošný, pianista a autor oblíbených sborů, písní a klavírních skladeb, autorsky ovlivněný tak trochu možná Mendelssohnem a Gounodem. Poslouchejme dvě novelety, které napsal pro smyčcové kvinteto. Hraje Ondříčkovo kvarteto a s ním Ferdinand Blecha na kontrabas.

0: Ondříčkovo kvarteto a kontrabasista Ferdinand Blecha pro nás, vážení a milí, měli v uplynulých téměř 10 minutách dvě novelety pro smyčcové kvinteto od Josefa Richarda Rozkošného.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert B-dur pro varhany, malé varhany a barokní orchestr napsal Georg Friedrich Händel. Dílo slyšíme v podání Paula Nicholsona a specializovaného souboru The Brandenburg Concert, který řídí Roy Goodman.

Barokní soubor The Brandenburg Concert, řízený Royem Goodmanem a se solistou Paulem Nicholsonem, nám zahrál koncert B dur, opus 7 číslo 3, od Georga Friedricha Händla. A teď nám přichází zaspívat Magdalena Kožená. V jejím podání uslyšíme madagaskarské písně, dílo z roku 1926, od Maurice Ravela. Jsou určeny pro ženský hlas, flétnu, violončelo a klavír a s Magdalenou Koženou nám skladbu přednesou Paul Edmund Davis, Jiří Bárta a Malcolm Martineau.

0: Na stanici D-dur dozněl písňový cyklus Madagaskarské písně od Maurice Ravela. Na klavír hrál Malcolm Martineau, na violončelo Jiří Bárta, na flétnu Paul Edmund Davis a solistkou byla mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sergej Rachmaninov, symfonické tance. Jedno z posledních děl pozdního ruského romantika, které vzniklo ovšem v exilu ve Spojených státech za druhé světové války. Hraje The Philadelphia Orchestra, řídí Jannik Nezesigan.

symfonické tance, to je trest instrumentačního umění i melodické vynálezavosti a umění vytvořit atmosféru, umění Sergeje Rachmaninova. Pozdní dílo z jeho amerického exilu jsme poslouchali v nahrávce Janika Neze Cigana a Filadelfského orchestru. Pohádkové obrázky v němčině Märchenbilder, to je opus 113 Roberta Schumanna, 4 skladby pro violu a klavír, které teď uslyšíme v podání Bruno Pasquera a pianisty Jean-François Isera.

0: Vážení posluchači, Bruno Pasquier a Jean-François Aissel nám zahráli pohádkové obrázky 4 skladby pro violu a klavír od Roberta Schumana.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Beržerec, trio pro housle, violončelo a klavír, 5 skladeb z roku 1939. To je dílo Bohuslava Martinů, které nás teď čeká, hudba taneční i pastorální. A to v podání pražského tria.

0: To bylo pražské trio, soubor působící v druhé polovině 20. století a v jeho podání klavírní trio Bohuslava Martinů, které nazýval Bergerets. Nazval je podle dávných francouzských písní. Pět skladeb, tanečních i pastorálních, které Martinů nikdy neslyšel, protože premiéra se uskutečnila až po jeho smrti v roce 1963.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A teď nás, vážení přátelé, pro příštích více než 60 minut čeká hudba německého romantika Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho druhá symfonie, symfonie výjimečně vokální, tedy se sborem a solisty. Symfonie, která má podtitul Lobgesang, chvalospěv. Natočil ji dirigent Jany Kneze Segan, natočil ji s komorním orchestrem Chamber Orchestra of Europe, pěveckým sborem Rias Kammerchor z Berlína a solisty Karinou Govén, Regulou Milleman a Danielem Bellem.

Lobgesang, chvalospěv. Tak nazval Felix Mendelssohn Bartholdy, skladatel a ve své době významný dirigent, svoji symfonii číslo 2 B-dur, pro kterou použil texty z Bible. Poslouchali jsme nahrávku dirigenta Janika Neze Segiana, Chamber Orchestra of Europe a zboru Riaskamchor, nahrávku, na které se podíleli solisté Karina Goven, Regula Milleman a Daniel Bele. Váš dosavadní průvodce Petr Weber vám přeje příjemný další poslech vysílání stanice D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

příštích hodinách vysílání stanice D-dur, kterým vás bude teď provázet Petr Weber, nás čeká hudba Vítězslava Nováka, hudba Beethovenova, Schubertova, Vivaldiho, hudba barokní i hudba romantická. Pojďme poslouchat na začátek klavíristu Ivana Klánského a v jeho podání Schubertovo Scherzo B-dur.

Schubertovo Scherzo B dur nám zahrál klavírista Ivan Klánský. Jméno dalšího skladatele, jehož hudba bude u nás na stanici D dur znít, je Jean-José Cassanea de Mondonville. Byl to barokní skladatel působící ve Francii za vlády Ludvíka 15. a byl to skladatel, který jen a jen díky přízni Madame Pompadour byl dvorním houslistou a potom i ředitelem proslulých koncertů Spirituel. Z jeho odkazu uslyšíme velké duchovní moteto De Profundis, tedy z hlubokosti volám. Zpívají Gillian Fischer, Charles Daniels, Stephen Varkou a sbor New College Oxford. Hraje těleso London Baroque, které řídí Edward Higginbotham.

To bylo velké duchovní moteto s titulem De profundis, tedy z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Autorem byl Jean-José Cassana de Mondonville, hudebník působící na dvoře Ludvíka 15. Edward Higginbottom řídil od čembala barokní soubor London Baroque, zpívali Gillian Fisher, Charles Daniels a Stephen Varkou a s nimi sbor The Choir of New College z Oxfordu. Tak trochu monarchista a zcela určitě a hodně Wagnerian. Takový byl francouzský skladatel Vincent Dandy, žák Césara Franka a potom později učitel Russellův, Onegerův a Miodův. Uslyšíme jeho skladbu z roku 1886, symfonii na zpěv francouzských horalů, skladbu pro klavír a orchestr. Solistou je Jean-Yves Thibaudet, montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Pianista Jean-Yves Thibaudet a Montrealský symfonický orchestr s dirigentem Charles Dutoit nám zahráli symfonii na zpěv francouzských horalů, dílo francouzského romantika Vincenta Dandyho. Teď nás čeká hudba Johanna Pachelbela, německého skladatele ovlivněného italskou hudbou, německého barokního skladatele, spjatého zejména s Norimberkem. Uslyšíme kantátu Jauchzet dem Herrn alle Welt, chvalospěv v duchu luteránských duchovních kantát, který zpívá komorní sbor de Namur, hraje soubor Al Agreman a řídí Jean Tiberi.

Ve vysílání stanice D-dur, vážení a milí, figurovala v uplynulých 15 minutách nahrávka, kterou pořídil Jean Tubery se soubory Lagreman a sborem Chambre de Namur. Byl to chvalospěv z pera Johana Pachelbela, duchovní kantáta Jauchzet dem Herrn alle Welt. Následující skladba bude úpravou původní verze klavírní. Uslyšíme úpravu orchestrální, a sice pastorální svitu, kterou napsal Emmanuel Chabrier. Hrají vídeňští filharmonikové, řídí John Elliot Gardiner.

Vážení posluchači, autorem hudby, která právě dozněla, byl komponující úředník, francouzský skladatel, který se hudbě rozhodl zcela a naplno věnovat poté, co zhlédl v roce 1879 v Mnichově Wagnerova Tristana. Jeho nejznámějším dílem je asi Espaňa, ale my jsme poslouchali jeho pastorální svitu. Byla to úprava klavírní skladby. Hráli vídeňští filharmonikové, které řídil John Eliot Gardiner. Od barokního mistra Antonia Vivaldiho nás teď čeká Gloria, to méně známé ze dvou zhudebnění tohoto textu. Vzniklo pro sirotčinec a hudební školu v Benátkách, Ospedale della Pietà, kde Vivaldi působil a kde měl k dispozici čistě ženské soubory. Uslyšíme nahrávku, za kterou stojí sopranistka Margaret Marshall, sopranistka Felicity Lott, altistka Linda Finney, tenorista Anthony Rolfe Johnson a sbor Johna Eldise a s nimi anglický komorní orchestr, který řídí Vittorio Negri.

Gloria in excelsis Deo, tedy sláva na výsostech Bohu. Text Gloria zhudebnil barokní mistr Antonio Vivaldi dvakrát. My jsme poslouchali to méně známé zhudebnění v tonině D-dur. Vittorio Negri řídil anglický komorní orchestr a sbor Johna Eldise. Solisty byli Margaret Marshall, Felicity Lott, Linda Finney a Anthony Rolf Johnson. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Vážení posluchači, je zajímavé, že Beethovenův houslový koncert neměl v roce 1806 při premiéře téměř žádný velký úspěch. A skladbou, která je opravdu repertoárovým kusem, se stal až poté, co ho v roce 1844 pod taktovkou Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál tehdy teprve 12-letý Josef Joachim. My uslyšíme nahrávku, kterou pořídila houslistka Janine Jansen a dirigent Paavo Järvi s orchestrem Deutsche Kammerphilharmonie z města Brémy.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, dirigent Paavo Järvi a jako solistka Janine Janssen. To byli protagonisté nahrávky Beethovenova koncertu D-dur pro housle a orchestr, který dozněl právě teď u nás na stanici D-dur.

Franz Schubert napsal ve 20 píseň Pstruh a ve 22 kvintet, v jehož závěrečné větě stvárnil tu píseň ve variacích. Poslouchejme tedy Schubertova Pstruha di Forelle. V nahrávce klaviristy Daniela Trifonova, houslistky Anne-Sophie Mutter, violisty Heveon Lee, violončelisty Maximiliana Hornunga a kontrabasisty Romana Patkolo.

stanici D-dur jsme poslouchali známou skladbu France Schuberta, kvintet A-dur, nazvaný Pstruh, a to podle variací ze čtvrté věty, variací na jeho píseň s názvem Pstruh. Hráli Daniel Trifonov, Anne-Sophie Mutter, Hwoyeon Lee, Maximilian Hornung a kontrabasista Roman Patkolo. Vítězslav Novák, významný český skladatel první poloviny 20. století, byl cestovatel a milovník přírody. Inspiraci nacházel nejen v Tatrách, ale také na Moravě, a tak poslouchejme, jak vzpomínal na neděli strávenou na Slovácku v Javorníku a Velké nad Veličkou. Jeho Slovácká svita měla premiéru v roce 1903. Je to krásná programní hudba, plná impresí, a má části v kostele, mezi dětmi, zamilovaní, u muziky a v noci. Tomáš Brauner řídí Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín.

Vážení a milí, poslouchali jsme Slováckou svitu Vítězslava Nováka. Tomáš Brauner řídil Filharmonii Bohuslava Martinu Zlín a Petr Weber, váš dosavadní průvodce, vám přeje pěkné chvíle strávené s naším dalším vysíláním.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Francouzský trumpetista Maurice André byl už za svého života, který se uzavřel v roce 2012, označován za jednoho z největších trumpetistů 20. století. A to začínal jako horník a v hudbě to byl samouk. Přes vojenskou kapelu došel až na pařížskou konzervatoř. Maurice André se díky svému fenomenálnímu mistrovství stal legendou ještě za života. Kromě klasické hudby hrál úžasně jazz, folk, chanson, prosadil trubku jako žádaný soulový nástroj a významně rozšířil její repertoár o předklasická díla, mnohdy nesmírně technicky náročná. Jak známo, v 60. letech se u nás podílel na nahrávce braniborských koncertů s Milanem Munzlingerem. A v barokní hudbě si teď Andrého trubku poslechneme i my. Třetí věta, Allegro, ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur anglického mistra Henryho Persla. Akademii svatého Martina vede Neville Merriner.

Setkání Bedřicha Diviše-Webera s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Weber rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk Šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího.
1: Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice, od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol, vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-Dur.

0: Dedur vaše tónina.
1: Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant houslista Franz Clement hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Uršula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci. A my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Kantáta pro vánoční období Uns ist ein Kind geboren, dítě se nám narodilo, je sice uváděna v katalogu Bachových děl jako BWV 142, ale její autorství je sporné. Dnes se muzikologové spíše přiklánějí k názoru, že byla Bachovi připsána nesprávně a skutečný autor je neznámý. Nevadí, v každém případě je to nádherná hudba, jež potěší Bach nebach. Symfonii z kantáty oslavující příchod spasitele na svět hraje stále slavnější italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina se svým uměleckým ředitelem Ottaviem Dantonem.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasdhoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořádně technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ačkoliv

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jean-Philippe Rameau, árie Pastýřky z druhého dějství opery Nice. Zpívá Sabine Devier, Les Ambassadeurs, řídí Alexis Kosenko.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby.
1: Jan Václav Kalivoda byl především vynikajícím houslistou, mimochodem jedním z historicky prvních studentů a absolventů Pražské konzervatoře, na níž vstoupil hned v roce jejího otevření 1811. Houslisté tedy dobře znají Kalivodův příjemný repertoár, ale tento mistr první půle 19. století napsal i ceněné kousky pro jiné nástroje. My si teď například poslechneme skvostnou introdukci a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur. Hrají Radovan Vladkovič a Hamburský symfonický orchestr. Diriguje Johannes Mézus.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Louis Spohr byl jedním z nejoslavovanějších hudebníků své doby, to jest první půle 19. století. Jeho díla obdivovali současníci Mendelssohn, Schumann i Chopin, ale i později Čajkovský a Brahms, byl srovnáván s Beethovenem, jako houslista byl řazen hned za Paganiniho a jeho houslová škola byla nesmírně populární v celé hudební Evropě. Napsal 10 oper, právě tolik symfonií, houslové koncerty, oratoria, ale my si vybereme ze Spohrových děl komorních. Fantazii a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas hrají klarinetista Dieter Klecker a členové ansámblu Consortium Classicum.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života. Je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayem hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

Antonio Caldara byl italský skladatel a violončelista, ale působil hlavně ve Vídni, takže se mnohokrát ukázal při různých významných příležitostech i v Praze. Zazní jeho Symfonia C-dur v podání Collegia 1704.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci. Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Příští chvíle na D-dur budou wagnerovské a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cismol, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí. Dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
1: Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasí, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BVV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Gaetano Donizetti, arie Leonory z třetího dějství opery Favoritka, zpívá Dennis Graves, Münchner Rundfunkorchester řídí Maurizio Barbaccini.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval 3 krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným die Gymnopédie.

Gymnopedie se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopedii číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kanconeta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella s loutnou či kytarou v ruce svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráj. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dlouho jsem váhal, je-li skutečně nutné vyhrazovat pro pojem basso continuo celé jedno da capo. Faktem je, že na koncertě často slýchám, jak lidé při čtení programu tento termín obtížně slabikují a ptají se, co to je. Ale da capo není žádná hudební encyklopedie, mělo by se při něm trochu přemýšlet, nejen vysvětlovat. A na pojmu basso continuo toho k rozmýšlení zas tolik není. Ale když jsem nedávno slyšel, jak hlasatelka jedné rozhlasové stanice oznámila, že za chvíli se bude hrát sonáta pro flétnu a basso contumio, začalo mi být jasné, že tady trocha osvěty bude potřeba. Vzhledem k tomu, že jsme v minulých dakápech probrali komplementární rytmus a kráčející bas, což jsou jevy úzce spjaté s barokem, nebude od věci připojit k ním ještě další typický barokní atribut, jímž je basso continuo. Je ovšem jasné, že Johann Sebastian si v této chvíli už zase mne ruce, že mu přijdou nějaké tantiémy. Začneme ale úplně odjinut. Možná je vám známo, že každý jazzový big band má kromě trubek, pozounů a saxofonů ještě takzvanou rytmickou skupinu, která se skládá z bicích nástrojů, kontrabasu nebo baskytary a nějakého nástroje harmonického, to jest klavíru nebo kytary. Rytmická skupina v big bandu tedy zajišťuje tři věci. Rytmický puls, basový základ a akordický doprovod. Jen na takovýchto pevných základech může stát celá ta žesťová paráda se svými melodiemi, ostrými akcenty a improvizovanými sóly.

Barokní obdobou big bandové rytmické skupiny je basso continuo. Je to skupina nástrojů, která se v barokní hudbě stará o rytmický puls, basovou linku a harmonii. Harmonii, tedy akordický doprovod, obstarává pravá ruka čembalisty nebo varhaníka. Levá ruka hraje basovou linku společně s violončelem nebo fagotem a obvykle jim pomáhá ještě kontrabas. Bicí nástroje tu sice nemáme, ale barokní bas bývá tak rytmicky pregnantní, že jich není potřeba.

Helmut Rilling, jeden z významných německých dirigentů zabývajících se barokní interpretací, tvrdí, že basso continuo chápe jako skutečně swingovou kapelu v rámci barokního souboru. Hráči v kontinuu musí perfektně cítit rytmus, který musí být přesný, ale ne zatěžkaný, jinak muzika nebude šlapat. To záleží hlavně na hráčích basových nástrojů, tedy violončela, kontrabasu, fagotu a na levé ruce čembalisty nebo varhaníka. Jeho pravá ruka má, jak už víme, na starosti něco jiného. Hraje akordický doprovod, který má funkci jakéhosi tmelu, který spojuje složitě vedené polyfonní hlasy do jediného celku. Barokní skladatelé part pravé ruky nikdy nevypisovali. Varhaník nebo čembalista ho vždy improvizoval. Skladatel nanejvýš pomocí malých čísílek naznačil, jaký akord by v daném okamžiku měl zaznít. V jaké však tento akord bude poloze, jakým způsobem bude spojen s následující harmonií, jak bude ozdoben, to vše nechal skladatel na interpretovi. Jeden a týž úsek skladby se tedy mohl proměňovat podle toho, kdo zrovna seděl u nástroje. Pustíme si teď několik taktů z Bachova díla Magnificat v několika různých nahrávkách. Všimněte si prosím, jak autorem vypsaná basová linka zůstává stále stejná, ale jak se varhaní part snímek od snímku liší. První varhaník zaměstnává svou pravou ruku relativně velmi složitým partem.

A třetí verze je zase úplně jiná. Tady varhaník akordy docela vypustil a hraje jen unisono s levou rukou. I to je jeho právo.

V moderních notových vydáních barokních skladeb už bývá obvykle pravá ruka klávesového nástroje vypracována takzvaným realizátorem, hudebním vědcem, který připravuje starou partituru pro novodobé vydání. Varhaník ale může vytištěný part chápat jako návrh, kterého se nemusí držet, a může si připravit vlastní verzi. Je to vítaná příležitost pro interprety se skladatelskými ambicemi a může to být úkol velmi rozsáhlý a významný. Třeba v Bachově kantátě Nun komm der Heiden Heiland je jedna basová árie doprovázena v podstatě jen trochu zesíleným basem kontinuem, které tu ke své basové, rytmické a harmonické funkci přibírá i úlohu melodickou.

Z pera Jana Dismase Zelenky pochází cyklus 6 triových sonát. Už označení triová sonáta naznačuje, že by tu měli hrát 3 nástroje, ale není to pravda. Hraje jich tu 5. 2 hoboje jako solové nástroje a basso continuo ve složení čembalo, fagot, kontrabas. Je tedy zřejmé, že v baroku se continuo považovalo za jediný nástroj, respektive jediný samostatný hlas. Je tu však ještě jeden háček. Řekli jsme, že basové nástroje a levá ruka varhan nebo čembala hrají vždy stejnou basovou linku. Toto jinak velmi důsledně dodržované pravidlo Zelenka na mnoha místech porušuje. Zřejmě mu bylo líto, že tak pohyblivý nástroj, jako je fagot, se musí pořád držet nemotorného kontrabasu. A tak ho osvobozuje a napíše mu do partu skvělé virtuózní pasáže, zatímco kontrabas se zahanbeně plouží po svých řídkých basových tónech. Název triová sonáta se tak stává už skutečně nesmyslným, protože v daném okamžiku znějí 4 zcela samostatné hlasy.

V předchozí ukázce jsme tedy byli svým způsobem svědky rozpadu basa continua způsobeného solistickými ambicemi jeho jednoho člena. Zelenka tím předznamenal budoucí vývoj. Basso continuo nepřežilo etapu baroka. V klasicismu pomalu mizí z orchestrálních skladeb čembalo, protože sólové hlasy i basová linka ztratily svou polyfonní samostatnost a harmonie tudíž vyplývala z jejich souzvuků. Čembalo by ji jen zdvojovalo. Dokonce i ve 20. století je skladatelům jaksi proti srsti spojovat kontrabas, violončelo, fagot a čembalo nebo varhany do jedné basové linky. Raději je pověřují samostatnými úkoly. A tak přiznávám, že jsem nenašel žádnou soudobou neobarokní skladbu, v níž by se basso continuo výrazněji uplatňovalo. Vím jenom o jedné takové kompozici a tu jsem složil já. Z čistě pedagogických důvodů si tedy dovoluji přehrát vám poslední větu své triové sonáty, zcela vědomě inspirované sonátami Zelenkovými. Violončelo a levá ruka čembalisty hrají důsledné basové unizono. Pravá ruka má akordy, housle a flétna se proplétají svými sólovými melodickými linkami. Otevřeně přiznávám, že nic nového jsem nevymyslel. Pouze jsem se vrátil k technice, která byla dávno zapomenuta, abych zjistil, zda právem či neprávem. O takových věcech však rozhodujete odjakživa jen a pouze vy, milí posluchači.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer a příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Vanda Dobrovská. Posloucháte digitální stanici Českého rozhlasu D-dur. V naší večerní nabídce se můžeme společně těšit na hudbu Bohuslava Martinu, Karlheinze Stockhausena, Viktora Kalabise, Jiřího Stivína, Mikise Teodora Kise, Ivany Loudové, Filipa Gláse, Jaroslava Krčka nebo Arvo Perta a také Petera Grahama, jehož triem pro housle, violu a klavír večerní hudební blok na stanici D-dur zahajujeme. Hraje trio Helix, Tereza Horáková, Ondřej Štochl a Egli Prifty.

Hrnuje bezmála 400 skladeb a mě zaujala v naší rozhlasové fonotéce jeho koncert pro flétnu a orchestr číslo 2 se solistkou Manuelou Wiesler. Orchestrálním partnerem na nahrávce jí je symfonický orchestr města Aalborg, diriguje Ovan Arvel Hughes.

0: Dozněl koncert pro flétnu a orchestr číslo 2, 147. dílo Vána Holmboua. Symfonický orchestr města Aalborg řídil Ovan Arvelhius, solový part hrála Manuela Wiesler.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nedávno jsem byla v Českých Budějovicích na derniéře jedné z oper Víta Zouhara, což mi znovu připomnělo, jak si hudba tohoto současného českého skladatele zaslouží být uváděna a jak si vy, posluchači, zasloužíte ji slyšet, protože je to krásné obdarování. Blízká setkání s Běsilostí srdce nazval Vít Zouhar jednu ze svých orchestrálních skladeb a my si poslechneme v nastudování Petra Šumníka s Moravskou filharmonií Olomouc.

Orchestrální skladbu, kterou její autor Vít Zouhar vyslal do světa s titulem Blízká setkání s běsilostí srdce, jsme vyslechli v podání Moravské filharmonie Olomouc, kterou řídil Petr Šumník. Reminiscenci pro kytaru solo od Viktora Kalabise zařazuji na přání jednoho z našich posluchačů a dělám to s několikanásobnou radostí, že se vám klasická, nebo chcete-li vážná hudba 20. století líbí a že nám o tom dáváte zpětnou vazbu. Kalabisovu reminiscenci nahrál Milan Zelenka.

Reminiscenci pro kytaru solo, 46. opus Viktora Kalabise, přednesl Milan Zelenka. Teď vás zvu do světa filmu, respektive filmové hudby. K této, jejímž autorem je Mikis Theodorakis, mám takovou osobní vzpomínku. Když jsem ten film Biriby režiséra Daniela Mossmana kdysi viděla, líbila se mi ta hudba tak, že jsem přemluvila promítače, aby mě pustil do své kabiny a dovolil mi nahrát si tu hudbu na magnetofon. A líbí se mi pořád. Filmová společnost je vydala jako soundtrack a vybrané tracky vám nabízím k poslechu. V těch zpívaných účinkuje svého času populární zpěvák Marcel Mulugi.

To bylo několik vybraných částí z hudby Mikise Theodorakise k filmu Biriby. Ve zpívaných trecích účinkoval Marcel Muluji. Návrat z filmového plátna na koncertní pódium zprostředkuje skladba pro tři orchestry nazvaná Gruppen. Jejím autorem je Karl-Heinz Stockhausen. O vedení v čele symfonického orchestru rakouského rozhlasu Vídeň se dělí Rupert Huber, Jean de Royer a Matthias Hermann.

0: Skladbu, které dal její autor Karlheinz Stockhausen příznačný název Gruppen, protože při její koncertní realizaci je orchestr rozdělen na tři oddělené skupiny, hrál symfonický orchestr rakouského rozhlasu Vídeň. V čele těch tří skupin stály Rupert Huber, Jean de Royer a Matthias Hermann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Původně jsem vlastně chtěla nabídnout k poslechu Stockhausenu v Zvěrokruh, ale ten jsme zrovna nedávno na stanici D-dur hráli, tak nabídnu Zvěrokruh jiný. Autorem tohoto, respektive skladby s tímto titulem, je Jiří Stivín, který je také hlavním interpretem. Hraje na flétnu, saxofon, kontrabas, marimbu, píšťalku a fouká do lahve a spolu s ním účinkuje ještě Gabriel Jonáš na klávesové nástroje a členové sboru Pavla Kína.

Zvěrokruh od Jiřího Stivína. Poslouchali jsme v provedení autora, který hrál na mnoho různých, převážně dechových nástrojů, ale přidal se i svým hlasem a spoluúčinkoval Gabriel Jonáš a členové sboru Pavla Kühna. Následující minuty budou patřit solovému klavíru. Usedne za něj Steffen Schleiermacher a zahraje skladbu, kterou její autor Philip Glass nazval How Now? Jak teď?

How now? Jak teď? Bez otazníku, prostě jen jak teď. Skladbu Filipa Glase s tímto hravým titulem hrál Stefan Schleiermacher. Autorem následující skladby je Jaroslav Krček, jehož novou operu o svatém Václavu nastudoval operní soubor Jihočeského divadla teď právě k premiéře. My si poslechneme skladatelovu svitu na motivy středověké žákovské poezie neboli žákovské vigílie. Je to 78. skladatelův opus a jeho nahrávku pořídil soubor Muzika Bohemika, jehož je Jaroslav Krček uměleckým vedoucím. Sola zpívají Anna Hlavenková, soprán, Jiří Březík tenor, Karel Jakubu bariton a přidává se jako bariton i Jaroslav Krček.

0: slunců a pije služka, pije lenoch ten, kdo bílý, pije černý, pije bílý.
1: Sedavý i kdo se toulá, pije chytrák, pije moula.
2: Pije onen, pije ona, pije zdravý i kdo stoná, pije chlap.

Žákovské vigílie svitu na motivy středověké žákovské poezie od Jaroslava Krčka hráli a zpívali členové souboru Muzika Bohemika, jehož je Jaroslav Krček uměleckým vedoucím. Do půlnoci nám zbývá zhruba hodina. Dám tomu času hlas hudby Arvo Pärta. Symfonie číslo 4 pro smyčcový orchestr, harfu, tympány a bicí Los Angeles přednese symfonický orchestr Vratislavské filharmonie. Dirigentem je Tönu Kaljuste.

Symfonie číslo 4 pro smyčcový orchestr, harfu, tympány a bicí Los Angeles od Arvo Pärta jsme vyslechli v nastudování tenu Kaliusta se symfonickým orchestrem Vratislavské filharmonie.

Na pomyslné D-durové pódium teď pozveme Ivana Ženatého a Milana Langera, aby nás k půlnoci doprovodili sonátou pro housle a klavír C-dur od Bohuslava Martinů.

Sonáta pro housle a klavír C-dur od Bohuslava Martinů byla poslední skladbou večerního D-durového hudebního bloku. Hráli Ivan Ženatý a Milan Langer. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, jako vždy s přáním dobré noci, ať v spaní či bdění, a pokud v bdění, tak pokud možno i nadále ve společnosti stanice D-dur.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte u poslechu čtyřhodinového vysílání s názvem Od Claudia k Ludwigovi, věnovaného hudbě od pozdní renesance k ranému romantismu. Nahrávkami souborů věnujících se historicky poučené interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky vás na stanici D-dur provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. V úvodu nahlédneme krátce ještě do doby před Monteverdim. Jedním z jeho předchůdců byl ve Francii Clément Jeannequin, který žil v letech 1485 až 1558. Působil ve službách biskupa v Bordeaux, později se usadil v Paříži. Jeannequin proslul jako skladatel šansonů, motet i mší. Poslechneme si jeho mši, v které zhudebnil 5 částí mešního ordinária a využil přitom melodii vlastního slavného šansonu La Bataille, bitva. Jeannequinova Messe La Bataille pro mužské hlasy a instrumentální doprovod byla poprvé publikována v roce 1532. Zpívá ensemble Clément Jeannequin, hraje kornetový soubor Le Sacoboutier de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

Na stanici D-dur dozněla Messe La Bataille, jejímž autorem je francouzský renesanční skladatel Clément Jeannequin. Slyšeli jsme nahrávku souboru Ensemble Clément Jeannequin à la Sacoboutillère de Toulouse pod vedením Dominika Visse.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání do Londýna 18. století, kam se vypravíme prostřednictvím hudby Georga Friedricha Händla. Když se anglický král Jiří I. nalodil na loď, aby se projel po Temži, nebylo to pro jeho vlastní potěšení. Měl státní hosty, které chtěl pobavit a ohromit. Proto se za jeho bárkou pohyboval orchestr, který svými tóny potěšil hosty. Vodní hudbu, kterou budeme za okamžik poslouchat, složil Georg Friedrich Händel speciálně právě pro tuto příležitost. Rozdělil ji do tří svit, které se všechny hrály na Temži v roce 1717. První svita, možná již o dva roky dříve. Vodní hudba vyniká zejména svou rozmanitostí. Händlovi se podařilo spojit tradici francouzské taneční hudby s italským koncertním stylem i taneční hudbu své nové vlasti Anglie. Nejprve tedy zazní svita číslo 1 F-dur, která má 11 částí. Hraje The Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 1 F-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. V podání stejného souboru bude následovat svita číslo 2 v tónině D-dur, v které převládá nejvíce mohutný zvučný zvuk trubek a lesních rohů. O královské cestě po vodě 19. července 1717 informoval tehdy deník Daily Courant. Ve středu večer kolem 8 hodiny se král vydal na otevřeném člunu a v doprovodu mnoha dalších lodí plných významných osobností plul po řece do Chelsea. Loď patřící městskému cechu vezla hudebníky, kteří měli přes 50 nástrojů všeho druhu. Po celou dobu hráli nejkrásnější symfonie, které pan Händel složil speciálně pro tuto výletní plavbu a které se jeho veličenstvu tak zalíbily, že je museli cestou tam i zpět třikrát opakovat.

To byla svita číslo 2 D-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Posloucháme nahrávku souboru The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda. Za okamžik zazní i třetí svita z vodní hudby, která má stejně jako druhá 5 částí. Hrají v ní flétny a smyčce. Hudba je poněkud odlišná od předchozích částí, neboť není tak úderná, zní jemně a odlehčeně. Je otázka, jak si s ní tehdy poradili královští hudebníci na houpající se lodi. Nyní nám své nastudování Händlovy svity číslo 3 G-dur z vodní hudby na dobové nástroje předvede opět soubor pod vedením Christophera Hogwooda, The Academy of Ancient Music.

0: The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 3 G-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující program naší stanice vám nabídne výjimečné setkání s hudbou anglických renesančních skladatelů. Prostřednictvím písní pro soprán a loutnu si připomeneme dobu nazývanou Zlatým věkem Anglie, dobu vlády Alžběty I. na přelomu 16. a 17. století. Je připraveno 12 písní Shakespeareových současníků pro soprán a loutnu. Vybraný písňový repertoár navazuje na již ve středověku založenou tradici, kdy bylo umění označované v ženském rodě a zobrazované jako nebeské dámy doprovázené mužskými postavami pozemských služebníků. V hudbě můžeme hovořit o takzvané lady music. Poetika písní je založena na přesvědčení, že zpěv člověka slouží výhradně k boží chvále a prokazuje tím svou spřízněnost s anděli. Ostatní vlastnosti člověka, které ho pevně poutají k zemi, jsou považovány za důvod ke smutku. Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rooley nám představí na své nahrávce z roku 1979 písně známých i méně známých skladatelů alžbětinské doby. Richarda Edwardse, Thomase Campiona, Johna Dowlanda, Samuela Daniela, Francise Pilkingtona, Thomase Morleyho, Roberta Jonese a Johna Bartletta.